0: 50 rokov na scéne, to už je aj predýchovku naozaj dôvod k oslavám. Tie sa konali u našich susedov na Morave v obci Zdonky počas uplynulej soboty. Zdovnečanka si nachádza svojich priaznivcov aj u nás na Slovensku a naopak návštevníkov dýchovkových festivalov láka na ten svoj. Pripravuje ho pravidelne v tomto období aj ako spomienku na svojho predčasne zosnulého kapelníka Miroslava Nauča. Vo vedení Zdovnečanky aktuálne stojí Rudolf Foltín práve na poste kapelníka a Pavel Skopal mladší, ktorý Zdovnečanku umelecky vedie. S Pavlíkom sme sa spojili aj telefonicky a spýtala som sa ho nielen na to, aké boli oslavy 50-ky jeho kapely, ale čo zaujímavé môžeme nájsť aj na jeho novúčičkom albume, ktorý v sobotu 18. júla oficiálne uviedli do života.
1: Trofnu si říct, že oslavy nám vyšli krásne. Počasí nám dopřálo, až bych řekl moc. Bylo krásne slunečno, byla i celkem veľká návštevnosť, takže za to sme rádi. Cédečko, cerčko sa pokřtilo, takže vše proběhlo, jak mělo.
0: Zdovnečanka je teda na scéně už 50 rokov a prísť s něčím zaujímavým, novým, aj vo forme tej CD nahrávky, asi nie je až také jednoduché. Tak si skúsme tak zhrnúť, že čo teda prináša tento váš najnovší album, ktorý sa volá 50 let.
1: My sme sa snažili tohle CDčko pojmout víceméně autorsky, abychom i hudbu, texty dodali z našich vlastních řad, což se nám, doufám říct, podařilo. Máme tam většinu písní, které jsme si sami zkomponovali, otextovali. Samozřejmě jsme neopomněli ani

0: našeho dvorného skladatele pana Františka Kohoutka, od kterého tam máme skladbu, který pro Zdounečanku píše dlouhá léta, a nemohli jsme ale ani zapomenout na pana Miloše Procházku, od kterého jsme tam taky pár skladeb vložili, a snažili jsme se udělat takový průřez samozřejmě klasickou dechovkou, jako jsou polky a valčíky, tak ale i aranžema modernějších skladeb, jako jsou například písničky od Čechomoru nebo italská píseň, která má teďka velkou popularitu, Bella Ciao, a samozřejmě i nějaká solová věc tam je.
1: Já bych se ještě chtěla spýtať na to, že či skladby, které jste teraz nahrávali, jste si předtím tak aj oťukli u poslucháčov a hrávali jste ich v rámci svojich vystoupení, alebo vznikali priamo až pre uvedenie na tomto CD nosiči?
0: Většina těch skladeb vznikalo až přímo na to CD. Ladili jsme je až na zkouškách před natáčením. Ty populární věci třeba, ty jsme měli o posluchačů, jak říkáš, oťuklé. To jsme věděli, že mají úspěch, tak jsme je chtěli mít na tomto CD natočené. A ten zbytek, jak říkám, ten budem doufat, že naváže na ten úspěch.
1: Tak budeme dúfať spolu s vami. My si samozrejme z vášho albumu radi, čo si pustíme. No a Zdounečanke želáme ešte krásny zvyšok letnej festivalovej sezóny.
0: Moc krát ďakujem. Krásne leto všem posluchačům.

0: Zo Zdounek, ktoré ležia nedaleko mesta Kroměříž, sa presunieme k dejisku slávnej bitky troch cisárov, k Slavkovu u Brna. Súčasťou dejín tohto miesta je aj obec Hosterádky Rešov. Tu majú svoju nástrojársku dielňu aj bratia Vlastimil a Milan Jiráčkovci. David ich navštívil nielen pre ich nadštandardné priateľské vzťahy, ktoré už dávno prekročili rámec výrobca-zákazník, ale najmä preto, aby sa o ich práci čosi zaujímavé dozvedel. Zakladateľom ich značky bol ich otec Milan a obaja chlapci sa, zdá sa, zdarne potatili, ale viac už samotní Jiráčkovci.
1: Vy už ste druhá generácia, ktorá sa tomuto krásnemu remeslu venuje, tak ako to vlastne s vami celé začalo, Milane?
2: Tak začalo to v roce 92, kdy se otec osamostatnil od státního podniku Amaty provoz Lidl Brno a udělal si výrobu pro sebe. A vlastně v té době jsem začal s ním vlastně spolupracovat a ty nástroje mu pomáhat vyrábět. Dříve jsem pracoval jako zootechnik, ale bohužel situace v zemědělství byla taková, jaká byla, takže jsem rychle utekl k výrobě nástrojů.
1: A bylo to teda správné rozhodnutí, tak to s odstupem času?
2: Tak já nevím, to ukáže až další budoucnost a historie.
1: Vlastníku, vy jste teda, nevím, či vy študovaný nástrojári, dá se to vůbec u nás někde študovat?
3: Já mám vysoký učení technický, obor strojírenská technologie, jako my jsme se učili u táty. Tady vlastně učiliště už nefunguje nějakých možná 30 let, průmyslovka 15 let. Tady v Čechách vlastně, co se týče žestěvých nástrojů, škola není žádná. V dnešní době, kdyby někdo měl zájem, tak může vystudovat jenom v Německu, nikde jinde. Potom samozřejmě prostě v Číně, v Americe to bylo taky zrušený, myslím Brazílie, Argentina, takhle jo, Japonsko ještě.
1: Keď se tak zameriame na ty vaše nástrojárske začátky, tak na to vzpomínáte ako? Keď jste se učili popri otcovi, bylo tam aj veľa takých nepodarkov, za které jste občas zostali vyhubované?
2: No sakra, že jich bylo. Asi celý týden jsem letoval příčky a vlastně se sklepávají plátky, mosazná příčka a letuje se to stříbrnou pájkou. No a potom vlastně, protože tam zůstávají zbytky oxidací, tak je potřeba jakoby to opálit v kyselině dusičné. No tak to mě teda otec neřekl, že jenom opálit, jako dá to tam třeba na 10 vteřin, tak jsem to tam dal asi na půl hodiny a v podstatě nezbylo nic.
1: Tak časom ste sa vypracovali na celkom etablovaných výrobcov. Čo vlastne vaše portfólio všetko ponúka?
3: Tak my sme za začátku dělali hlavne, takhle začalo to úplne Fiskornem, což byl akoby pochodový tenor pro Španělsko, pak byly lesní rohy, pak jsme přidali trumpety, křídlovky a těch lesních rohů už je dneska míň a především děláme ty trumpety, křídlovky.
1: A kto jsou vlastně vaši zákazníci? Vy teda jako výrobcovia situovaní na Morave by se teda asi núkalo, že vyrábate viac menej pre dýchovky. Je to tak, alebo máte to spektrum širšie?
2: Je to tak, vyrábíme hlavně pro hráče z dechovek, jak z České republiky, Slovenské, Rakouska, Německa, Švýcarska. Takže prostě převážně pro ty dechovkáře, co se týče trumpet, křídlovek. A lesní rohy, z lesních rohů už dneska prakticky děláme jenom naturální lesní rohy, takže občas dodáváme nástroje do výběrových řízení pro vysoké školy v zahraničí, jsem tam nějací ti solisti. Lesní rohy pro klasickou muziku, trumpety, křídlovky pro dechovou muziku.
1: Z tej sféry dychovky máte nějaké také zvučné jména?
3: Moravanka byl náš velký kůň, teď je to 12 moravských.
2: V Bojanech používají naše trumpety, naši trumpetu má ve Vacenoviákách, Peťa Grufík. Jako takhle samozřejmě celou trumpetovou sekci máme v Taste of Vance, že? A Taste of Brass. Potom máme nějaké orchestry v Holandsku, v Rakousku, v Německu, kde ti hra hráči si ty nástroje u nás koupili, kupovali si u nás i třeba celou sekci nástrojů z velkých dechových orchestrů a dokonce teď jsme dodávali na jaře na Slovensko 3 trumpety zase do dechovky.
1: Mě by tak zaujímalo například, že čo je na takej trubke najťažšie vyrobiť? Od začátku do konca naozaj ta, že najťažšia věc, Milane.
2: Nejtěžší věc, vynikající nástroj, nezničit při leštění.
1: Při leštění? A to už je taká finálna fáza.
2: Samozřejmě dá se při ohýbání dá zase zlomit ten ozvučník, jo, což je jakoby nepříjemný, jinak tam zase jako nejsou takový zrady, proto jako je, existuje i tolik výrobců, kteří ty trumpety vyrábí, ale fakt jakoby nejhorší je, když už člověk má ten nástroj vyzkoušený, odladěný, všechno funguje, všechno hraje a prostě finální leštění, bác, chytne za kotouč a je po trumpetě.
1: To už se vám někdy stalo?
2: Sakra.
3: Já ještě k tomu mám jedno, ono totiž nejtěžší na tom nástroji je udělat kombinaci všech těch věcí, aby to fungovalo jako celek dohromady. Ono to není o těch jednotlivých součástkách, ale prostě udělat ten nástroj tak kompaktní, aby prostě přišel ten zákazník a řekl, jo, to já chci. Neboli nejtěžší je přesvědčit toho zákazníka, že ten nástroj chce.
1: Čom byste tak povedali, že jsou ty vaše instrumenty jiné od těch, dajme tomu, že jiných značiek z celého světa, které už, dajme tomu, že robí takovou masovější výrobu?
2: Tak v podstatě od ozevu, intonace, výsledného zvuku nástroje, perfektní vlastně mechanický zpracování, vlastně ten nástroj musí být špičkový. Teďka samozřejmě tady to všechno se nedá udělat za nějakou extra nízkou cenu. Takže nám utíkali ti zákazníci, kteří chtěli i ty levnější nástroje, kteří nakupovali tu masovou produkci, tak jsme museli přistoupit k tomu, že máme třeba dva subdodavatele, kteří nám dělají školní třídu nástrojů. My potom tady vlastně provedeme jakoby finální kontrolu, když jako něco není v pořádku, tak nástroj musíme prostě rozebrat, vyměnit tu součástku, znova vyleštit, přelakovat. Jo, ale prostě, že máme, museli jsme udělat kompletní řadu těch nástrojů, aby jsme prostě byli schopni nabídnout do těch 400-500 euro až po těch 6000 euro. Třeba u těch trumpet musí tam být takový ten prostě náš charakter, který ti hráči, když si to vyzkouší, tak hned na to přijdou, že je to tam.
1: Musí být nástrojár dobrý muzikant, aby věděl vlastně odzkoušet, co vyrobil? Vy jste na tom ako?
2: Tak já jsem takový úplně normální muzikant, absolvent lidové školy umění, ale člověk se pohybuje mezi těmi muzikanty, navíc jakoby zvučí. Takže člověk se musí naučit poslouchat ten zvuk, analyzovat to, jednotlivé frekvence toho nástroje a to umět zakomponovat do toho nástroje, aby to fungovalo tak, jak to má fungovat.
1: Vy jste velmi teda činorodý a to svoje portfolio a tu ponuku stále rozširujete. Pribudla vám teraz, a to je pre dýchovkové publikum velmi podstatná informácia, nová krídlovka, tak povedzte nám o nej niečo. My ju tu máme vedľa seba na stole, ja už som mal tú čest si ju vyskúšať.
3: Tak on je to model 183, vycházející ze starého modelu 182. Ta změna je, že je jiný ozvučník a je menší průměr talíře, protože přece jenom ta 182 je vynikající nástroj, ale chce taky skutečně vynikajícího hráče. No. Prostě jsme se přiblížili takovým těm standardnějším hráčům, aby si zahráli dobře taky. No.
2: Nejvíce preferujeme tak opravdu takový ten tradiční kulatější zvuk, ne až za stolik ostrý, ale aby opravdu, když posluchač zavře oči, aby prostě slyšel křídlovku a neslyšel jenom prostě trumpetu s větším ozvučníkem. Takže prostě ten charakter tam prostě musí být, už aby to nebyl takový ten charakter trombonu, ale aby to taky nebyla jenom jakoby obyčejná trumpeta, což jakoby u strašně moc křídlovek to tak je. Jo, že opravdu tam člověk vůbec nemá pocit, že ten hráč je na křídlovku. Na tom jakoby hodně lpíme tady u těchto křídlovek, u trumpet také, protože neděláme zase takový ty moderní zabijáky, děláme prostě tónově, ten nástroj musí být krásný, musí být nosný, musí se prosazovat prostě kapelo. Musí mít perfektní průraznost, ale nesmí být agresivní.
1: Tak úplně na závěr, jste asi teda i fanoušikmi dobré dýchovky, chodíte po festivaloch, máte na to čas, rádi si vypočujete dobrou dýchovku?
3: Musím přiznat, že moc času na to nemám, teď jsem třeba byl v Krakově na IHS sympoziu hornovým, člověk to musí stíhat víc věcí, než jako na co stačí lidský život.
1: Milane?
2: Tak já teďka zvučím dechovky, takže...
1: takže máš toho dost aj v práci, aj po víkendoch.
2: Si o víkendech, teďka jezdím tady s Zlaťankou z Kobylnic, nějaké záskoky za jejich zvukaře, takže si to užívám. S Bojanama jsem jezdil ze Sokolkou, zvučil jsem nějaké festivaly, takže neustále si to užívám.

Na škole v Tanzánii a pravidelne pripravujeme africký večer s návštevou z Tanzánie. Milí bratia a sestry, želáme vám duchovné požehnanie v túto nedeľu v spoločenstve s našim zborom.

Vážení poslucháči, počúvali ste záznam služieb Božích z evanjelického kostola v Kalnej nad Hronom. Kázal farár cirkevného zboru Ján Jančo. Na prenose spolupracovali Boris Dobiš, Pavel Mocný a Matej Sinak.

0: Pani Vierka, veríte, či verili ste tomu, že keď padá meteor, treba si niečo pekné želať a splní sa to?
1: To se říká, že padají hviezdy. Áno, když som to videla, tak som si niečo přála. Mělo by ich padať co nejvíc. A mělo by sa splniť všechno, co si lidi přejou, no.
0: A splnilo sa vám v živote viac vecí z tých, čo ste si prijali?
1: Určite sa mi více vecí splnilo. Já jsem taky člověk, který, když se něco umane, tak zatím jde. Jsem takový ten typ, který trošičku si dává cíle, i když jsem tvrdý realista, nelítám někde hlavou v oblacích. Já bych musela ten můj život rozdělit na dvě půlky, můj život profesní anebo můj život soukromý. V tom soukromém mém životě tím, že jsem hodně věcí spíš se specializovala na to být zpěvačka, tak buď mi to být zpěvačka semlelo, anebo mi to něco proteklo mezi prstama. Takže ten soukromý život ne zrovna jako by se odvíjel tak nějak ideálně, jak bych si já, když mi bylo těch 15 roků třeba, když si člověk tak nějak maluje ten svůj soukromý život, tak se mi to tak úplně nesplnilo. Ale co se týká jako mého povolání zpěvačka, tak si myslím, že to dopadlo až na moje očekávání a jsem vlastně v podstatě na sebe strašně pyšná, že jsem to nevzdala a že jsem si vlastně šla za tím cílem, který jsem si někdy ve skrytu mojí malé hlavičky a mozečku, když mi bylo těch, já nevím, 10, 11 roku, že jsem si tak nějak v sobě utkvěla myšlenku, že budu zpěvačkou a že jsem si za tím prostě šla a že i když byly takové období, kdy jsem měla takový ten pocit, že to vzdám, tak jsem to nevzdala a jsem šťastná, protože já v podstatě za 2 roky už budu mít 60, bych měla vlastně v podstatě nastoupit už do důchodu, ale podle toho, jak několik roků zpívám a lidi prostě chodí na koncerty a jsou strašně odvázaní a jsem se nějak zbavila takového toho pocitu, takového toho balvanu, že musím něco za každou cenu dokazovat, že teď už jsem v takové té pozici zpěvačky, která si to může ty 2 hoďky užívat. Nikdo mi do ničeho nemluví, já si prostě vybírám písničky, jaké chci a vlastně si ten koncert užívám a samozřejmě, když si to užívám já, tak bych chtěla, aby si to i užívali prostě moji diváci, posluchači, publikum.
0: Keby si to neužívali, tak by ste nemali vypredané sály. Kto vám povedal prvý, že máte zaujímavý hlas? Prišli ste na to sama, či niekto vás na to upozornil?
1: Já už jako ve škole vždycky mě vytlačovali, když nějaká besídka, tak vždycky jako, že Věruško zaspívej. Věruška se postavila, zpívala nějaký tyhle ty různé písničky, takže jsem byla takové to, ta holčička, která kam přišla, tak vždycky říkala, je Věruško zaspívej, a já jsem zaspívala. No ale potom jako myslím si, spíš ne, já si pamatuju, když já jsem se přihlásila do takové nějaké soutěže, v těch 14 letech, tak jsem se dostala vlastně z toho ostravského kola do nějakého celostátního a to bylo někde v Karlových Varech a tam byla nějaká porota, tak ty mi spíš řekli, že nebudu zpěvačka, že jsem taková drobulinka a že tam je nějaká nedomykavost hlasivek a že ten hlas je neškolený a že jako ve mně jako nějak co mimořádného nevidí.
0: Takže ste boli sklamaná vlastne z prvej poloty.
1: Ja vím, že se mi to hrozně dotklo a byla jsem z toho sklamaná, ale právě možná můžu tomu panu profesorovi, nevím, nějaký profesor z konzervatoře nebo nějaké vysoké školy, který spíš asi učil zpěvačky operní nebo takový ten školený hlas a to, že já jsem měla prostě nějaký ten hlas Big Beatovi nebo rockový nebo já nevím, tak se mu to ten můj hlas nelíbil, ale on právě mu můžu dneska vděčit za to, že jsem zpěvačka, protože on mi dal takový pohlavek a já jsem říkala, no to víš, že jo, dětku, já zrovna tebe budu poslouchat a já budu stejně zpěvačka.

0: A kto vám prvý ponúkol možnosť zaspievať si aj v nahrávacom štúdiu, nielen na tancovačkách, Vierka?
1: Mne si všimli z Ostravského rozhlasu. Tenkrát ešte Drahoš Voleniček a Pavel Staněk a byl tam i Ivoš Pavlík. A nabídli mě, jestli nechci udělat nějaké zkušební snímky v Ostravském rozhlase, a já vím, že se mnou měli strašně práce vůbec jako naučit artikulovat a vůbec zládit, protože jsem byla hodně mladá. Dneska to je jiná doba, dneska ty děholky to mají asi nějaké více odposlouchaný tu cizí muziku, a takže jim takové nějaké frázování a takové věci asi nedělá tak velký problémy, jako já jsem ve 14 letech byla úplně neskušená, nevěděla jsem, jak tvořit tón, co dělat s těma hlasivkama, jakým způsobem se točí, a to mě tam vlastně v Ostravě všechno naučili, ale já jim za to vděčím, že byli na mě strašně tvrdí a neúprostní, že já vlastně potom jsem neměla nikdy žádné problémy a s nahráváním, s intonací, s výslovností.
0: A potom, keď přišel ten prvý úspěch, tak vlastně už to byl raketový start.
1: Jestli to byl raketový start, já jsem začala zpívat vlastně na takových takzvaných čajích. To byly vždycky v neděli v nějakém kulturáku a 5 hodin to začalo. A to byly takové ostravské kapely, tam se zpíval vlastně repertoár Převzatý. A tam se, já jsem se vlastně pomalu učila. Vlastně takový ten start byl, až jsem přišla vlastně do skupiny Majestic. Maruška Rotrova odešla do Fleminga, jsem z Fleminga odešla do Majesticu. A tam jsem natočila vlastně můj první single. Ten byl ještě v angličtině. Tak to si tak asi možná všimli někteří, takový jako nějaký, co pouštěli ty desky, nějací ty DJ-kejové. Ale můj takový největší, to jsem natočila Music Box a v nějaké hitparádě v rozhlase, to bylo strašně dlouho na prvním místě, byl to velký hit, ale já, že jsem byla tak jako, já jsem nekonceptovala, já jsem vlastně chodila, učila jsem se chemičku prádelem čistíren, zpívala jsem na těch čajích, takže já jsem ani neměla, já jsem to ani netušila, že vlastně ta písnička je, že se stala vlastně takovým hitem.
0: Rádia jste nepočúvali, ani se nevěděli, že jste hvězda.
1: Já jsem tak žila uzavřená tou kapelou a tím kulturákem, to byl takové naše stanoviště, kde jsme se denně scházeli a chodili jsme tam do kavárny a nebo na zkoušku, že to dění prostě bylo mimo. Až přišel Ivoš Pavlík vlastně do Majesticu, tak ten to vlastně nějak rozděl, jakože jsem, když jsem se vyučila v těch 18, tak vlastně jsem nastoupila jako profesionálně pod krajské kulturní středisko v Ostravě. Udělala jsem nějakou přehrávku a začala jsem vlastně koncertovat.
0: A byli jste zpěváčka?
1: A tam už jsem dostala štempel, že jsem zpěváčka, no.

0: Pani Špinová, kým ste sama začali spievať, mali ste nejaké americké spievacké vzory, alebo vám stačili tie české, čo spievali u nás, prípadne možno aj slovenské?
1: Tak samozřejmě, co jsme poslouchali, tak to byla Eva Pilarová, Valdemara Matuška, Simonova, Chláděla, takhle ta úžasná starší generace. Ale já myslím, že první, kterou já jsem tak jako úplně zaregistrovala, tak to byly Beatles. To byl první den, že jsem viděla tento film a to mě teda úplně. Mamka mi jsem prosila, koupila mi kytaru a já jsem se učila chytat prostě ty tři akordy a bare styl. Měla jsem úplně plískyře na prstech, ale to byl asi velký zlom jako v mém životě, protože jsem na tu kytaru v podstatě neuměla hrát. Ale snažila jsem se, protože jsem neovládala ji, tak vlastně jsem sluchově, jsem si hrála ty akordy a vlastně bylo pro mě jednodušší si tu muziku nějak vymýšlet, jo, nějakou melodii a potom si k tomu psát nějaké texty. Jsem si psala nějaký. No ale vlastně to jste mi připomněl, že vlastně díky té písničce, kterou já jsem si nějak sama složila, jak jsem se přihlásila do té soutěže, to se jmenovalo nějak Májový křišťál, takže si mě vlastně díky té, že jsem hrála na tu kytaru, zpívala tu moji vlastní písničku, takže si mě vlastně ten Ivoš Pavlík, to by mě taky tenkrát nenapadlo, že to vlastně bude takový hodně osudový muž v mém životě, že jednou to bude můj manžel a jednou s ním budu mít úžasného syna. Vlastně jsem měla štěstí, protože byl pedagog, byl obchodník, byl to úžasný muzikant a ten vlastně, ten mi dal asi nejvíc zabrat, jako jo, který byl na mě tvrdý, co se týkalo prostě zpívání a vybírání repertoáru a vůbec stál u zrodu té mojí kariéry, tak já mu v podstatě za ty roky, co jsme spolu byli, tak mu děčím, myslím, za hodně, no. Ježiš, já byste se mě předtím ptal na to, jako jestli mě ovlivnili nějaké naše nebo cizí zpěvačky, abych se k tomu dostala, tak já vím, že jsem dostala první cizí zpěvačku, kterou jsem měla na LPčku, tak to byla Ella Fitzgerald. To mě hodně ovlivnilo. A potom mi Ivoš Pavlík dal, myslím, nějakou Nancy Wilson, to byla taky černoška, tak já jsem vždycky inklinovala, potom ten Mad Jazzik taky hodně hrál, soul, rhythm, blues, tyhle ty, Aretha Franklin. Potom úplně mě převálcovala Janis Joplin, že jsem já vždycky inklinovala takovým těm expresivním zpěvačkám, Tina Turner. Jak když jsem viděla živý koncert z Paříže a Tina Turner, tak jako jsem byla úplně hotová. Potom jsem hodně poslouchala kapely, takový ty rockácký kapely jako Led Zeppelin a to jako The Purple.
0: Vy jste dušou vlastně rockerka, hoci vám se dělají velmi taky kantilinové písně.
1: Já vím, ale vždycky jsem radši měla, když jsem byla mladší, tak jsem hodně měla ráda rytmické věci, rockové věci. A dneska to tak všecko tak splantám dohromady.
0: A tak jeho Fernanda od Aby jste si vybrali sama,
1: ne, či vám to někde? Ne, Ivoš Pavlík. Aba to byl velký fenomén a to jsou úžasné věci, však oni mají několik vln. Dneska to je taky, jako se můžou mladí lidi umlátit za Abou. Ono tak zní strašně líbivě, hrozně fajn, ale je to strašně těžké věci jsou to. Si říká, to dám si Abu, no a když to má nějak člověk začít zpívat, tak najednou zjistí, jak je to vykoumaný a jak je to těžký.

0: Ale zaspievali ste si aj po slovensky, napríklad pieseň Lúčenie. Spievate ju ešte?
1: Lúčenie to je, myslím si, veľký hit. Ale bylo to takový zvláštní, když jsem to zaspívala, tak všichni na mě koukali a ti mladší říkali, proč to zpívám. A já jsem říkala, no protože to je moje písnička. Pro mě napsaná písnička, tak tomu nějak moc nevěřili, no.
0: Dokonce jste za ňu získali Rozalu, myslím, Líru?
1: Stříbrnou.
0: Stříbrnou, druhá. Teda vzpomínky na festival typu Bratislavská Líra máte len příjemné?
1: Úžasné. To bylo takový to, každý se každý rok na to strašně těšil. Tady to fakt jako ten týden docela slušně žilo a myslím si, že do dneška máme všichni super vzpomínky.
0: A to, že ste celý život zostali žiť na Morave, je istým spôsobom nejaký lokál patriotizmus, alebo neťahalo vás to do Prahy?
1: Ne, netáhlo, ja som tie nabídky dostávala už ako 15 leta vlastne a potom som poznala Ivoše a vlastne tam som měla ty kapely a práci, rodiče, domov. Nebyl důvod absolutně jít do Prahy. Proč jako? A oni všichni mají takový pocit, jako že já, kdyby byla v Praze, Bůh ví, kde jsem, no právě možná, kde bych byla, možná tady už s váma nesedím. Takže jsem úplně spokojená v Ostravě.
0: Narodili jste se přímo v Ostravě?
1: Ne, já jsem se narodila v Brně. Celá naše rodina pochází z Jižní Moravy.
0: A do Ostravy jste se dostali kedy?
1: Když mi bylo těch 6 let, otec jako vlastně šel za prací, za bytem, pracoval jako horník a dostali jsme byt a tak jsem se já dostala do Ostravy. A zase jsem na Jižní Moravu k babičce jezdívala každý prázdniny. Já říkám, že jsem Moravačka jak poleno, jako Vosa cum prásk. A jak jižní, tak severní.
0: A býváte dnes v městě či mimo?
1: Já byli na takové malý linke, malý, nevím, jestli to je vesnička. Malinká.
0: Pri Ostrave.
1: Je to pri Ostrave, ano. A je tam nádherná příroda. Na starý kolena, no. Já jsem si vždycky o sobě myslela, že jsem městský člověk, že bez města nejsem schopna žít, ale čím jsem starší, tak už by mě do města nikdo nedostal a jsem šťastná, když tam nemusím.
0: No ale za koncert mi se chodí
1: to, do města. Tak samozřejmě.
0: No, vy sa oficiálně voláte Viera, ale na tých prvých singloch vám písali ještě Vierka. Viete o tom?
1: Vím.
0: Ja ocitujem z textu na obale vašej prvej malej platne, kde ste mali pieseň Music Box. Budem po slovensky, pretože tam ide slovenčina ide lepšie ako čeština. Nie sa čo čudovať tomu zdrobnenému osloveniu, lebo váži 43 kg, meria sotva 152 cm a má iba 17 rokov. Teda dievčatko. Ale len dovtedy, kým si nestane na špičky, nevezme zostoja na mikrofón a než nezačnú znieť prvé takty piesne. Potom zrazu pred vami stojí speváčka s drsným hlasom a mimoriadnym hlasovým fondom, ktorým naplní celú sálu. Takže to je citát spred
1: 40 rokov. Vždycky to počítanie, no, to je takový ťažký. No,
0: myslím si, že tieto slova z tej prvej malej platne platia o vás vlastne dodnes, až na to teda, že...
1: Tak 40, nemám, 43 kg nemám. Já už nikdy v životě mít nebudu.
0: Možno, keď k tomu prirátáme těch 17 rokov.
1: Já mám 1,52 mám, ale jsem taková prostě kulička.
0: Takže postavou sice malinká, ale hlasom velikánu.

0: Toto bol teda váš prvý veľký zo zahraničia prevzatý hit z roku 1970. Hity však pre vás písali aj domáci autori.
1: Nejhorší to potom bylo, když jsem naspívala písničku Jednou dnes se vrátíš. Celou tenkrát na západě. Tak normálně všichni nějací, co skládali nějakou muziku, tak všichni se chtěli připodobnit a všichni skládali šílené nějaké monstry, kteří si mysleli, že jsem nějaká Ima Suma, která měla nevím kolik, 12 oktáv nebo... Prostě všichni se chtěli vyrovnat vlastně tomu Morikonemu a skládali tady tyhle ty šílené, hrozné, takzvané kantilény. Člověk se tam nad tím trápil a naprosto to bylo jako hrozně moc práce, ale nemělo to prostě bohužel ten výsledek. Tam je právě u toho Morriconeho ta genialita vlastně tohle z toho úžasného skladatele. Úžasná melodie, ale strašně sporně udělaná. Ta celá písnička je jenom na pár tónech, ale jen, že mají ty skoky. Ona ani není nějak moc těžká, ale takovou písničku napsal jenom Ennio Morricone a prostě nikdo takovou skladbu nenapíše, no. Tak teď těžké se o to jakože kvazi. To se nedá asi tak, no.
0: To je písnička, kterou asi nemůžete svojim posluchačům na koncertě odmítnout, čiže vy jej už asi aj máte.
1: Já už mám já už mám z ní fobii. Já bych vám řekla pravdu. Já už dneska, když vím, že ju mám večer zaspívat, tak už ráno se zbudím a říkám, kurník šopa je, že kdyby nebylo to tenkrát na západě, tak jsem úplně v pohodě. Jako. A já už mám fakt opravdu, mám trošku z té písničky blok. Jako, jo. Já bych tak potřebovala ji tak na chvilku vyhodit, si od ní jako odpočinout. To se prostě stává, no, to je, kdybyste měl denně jíst, já nevím, tvarušky, no. A to je tak svazující. Já jsem samozřejmě šťastná. Tenkrát už Jirka Sovák řekl, vy kdybyste nenaspívala nic, Jirko, tak tato písnička, to je vaše životní skladba. Když někdo kdykoliv tuhle skladbu slyší, tak řekne, to je Špinarová. To je všechno fajn, ale... Ale je to hrozný, no.
0: Ale, no. Ale. Je to vlastne váš pomník.
1: Je.
0: No takže teraz nám zaspívať nemusíte, pretože teraz nám zaspíva jedna Viera Špinarová CDčka.
1: Jasné, a užijte si to.

0: Vaši rodičia mali blízok hudbe? Fandili vám, keď ste chceli byť spievačkou?
1: Nikdy mi nefandili.
0: Nie? Ani keď ste ňou už boli?
1: Otec, ten dobře zpíval, hral na pozón, on byl takový ten bodrý moravák, jako rád šrouboval ty žárovky a jako tu lidovku, jako to jo. Moje mamka strašně ráda poslouchá muziku, ráda si zaspívá, ale to on jsem tom tam, to jí nedělá žádné problémy. Má ráda takovou klidnější muziku a jako já a zpěvačka... Ne, pak to mě aj vyliskala, jako že jsem někde zpívala. To absolutně jako to s tím nesouhlasilo. To hodně dlouho trvalo, než si zvykla, že já jsem zpívačka.
0: Ale za nějakou pěseň vás hádám len pochválila, aspoň při najmenšom.
1: Ona říká, moje mamka...
0: Vtedy na západě, teda jednoho dne se vrátíš.
1: No, ale ona říká, že to nemůže poslouchat, že má z toho, že jí je do breku. A teďka jsem vydala nový CDčko z koncertu a ona říká, že to nemůže poslouchat. Že můj hlas na ní působí tak, jako že jí to rozrušuje. Že mám takové ty texty a ty ta barva hlasu moje a že když si to tak jako všecko jako dá nějak dokupy, takže si uvědomí, že to jsem já. Ona si mě váží, ona mi fandí, drží mi palce, ale jakože bych já byla taková, jako které by, protože moje mamka je taková hodně citlivá, taková klidná, takže já bych byla zrovna ten typ zpěvačky, jako kdybych nebyla její dcera, že by mě poslouchala, tak to určitě ne. Ona si to poslechne, třeba když jí dám něco nového, no ale asi si poslouchá něco úplně jiného, spíš tu klasiku a tak jako no.
0: Čiže ona vás stále berí jako dceru, ne jako zpěváčku?
1: Ona vždycky říká, že já jsem nějaká rozpolcená. To mi už řeklo několik lidí, že je rozdíl já, která s nima mluví, nebo doma. Moje vnučka si vůbec, ta si dlouho myslela, že má dvě babičky, jo? Jednu babičku zpěvačku, babičku z chalupy, jako jo. Moje snacha taky tvrdí, já s tebou mluvím, ty jdeš za vteřinu na pódium a já se na tebe dívám a já mám pocit, že tam je jiný člověk. Já nejsem zpěvačka 24 hodin denně. To já to opravdu beru jako moje povolání, když pracuji, tak jako ano, ale jako nežiju 24 hodin jako v roli zpěvačky, jako to opravdu ne.
0: Rokmi od tedy, čo zpěváte, sa zmenil nějak vaše hudobné cítenie v tom, že ste tiež prešli z takej tej dravej rokovej muziky na nejakú kantilénovejšiu, alebo v tom je to vlastne viac menej rovnaké, to cítenie hudby, aj ako poslucháčka, aj ako zpěváčka?
1: Nemám ráda ploché věci, nemám ráda věci, které jsou tak jako, že to už vycítíte, tak to je na, tak na měsíc a pryč. Mám ráda styl zpěvaček, takový jako je Pink, nebo jo, takový ty holky, co opravdu mám jde husí kuže. Spíš jdu po té melodii. Ono to totiž není jednoduché povolání. To je strašně těžké povolání.
0: No ale to, že jste ho vydrželi naozaj několik desítek rokov, tak to je značka kvality.
1: Asi to člověk musí mít hodně rád a musí tomu hodně ovětovat. Není to jenom takové to pozlátko. Ono to je někdy vás dovede fakt dobře sem lety.
0: A chceli ste niekedy už s tým skončiť aj skôr, so spievaním?
1: Už toho niekdy bylo strašne moc. My sme fakt ako jezdili jak blázni. Ako, si sem měl měsíci pět dnů volno, tak to bylo maximum. Až zase, když nebyla práce, tak zase bečíte, že ježišmarja, tak kšeftu je málo. Takže prostě já tvrdím, že práce je svatá, kšeft je svatý, takže člověk se snaží opravdu jako zpívat, ale musí si člověk vybírat. Já už teď fakt, jako, já to musím vědět dopředu, si otevřu ten můj farplán jako, a musím už to vědět nějak dopředu. Já už si to musím v sobě ten biorytmicky nějak rozložit, ty síly, jo, protože to už nejde tak, jako ty mladý děcka to může to sekat, já to vidím na tom Petrovi Bendovi, ten to seká jeden den za druhým, ano, já jsem to taky tak dělala, já jsem taky byla mladá, člověk jako měl více té síly, on vždycky si řeknu, ne, já si tady potřebuju dát tři dny volno, tady potřebuju tak, jo, tady, a protože když to opravdu táhnu ty dvě hodiny sama a neumím jet na půl plynu, tak se jmenuje i moje turné na doraz a já jsem tak vyšťavená a ty lidi jsou totiž úžasní, takže oni vám taky nějak moc neulehčí, oni jedou, tak vy musíte jet s nima, takže užívám si to, no a tak pokud mi to zpívá, lidi chodí, tak by byla hloupá, jo, toho nevyužit.

0: To bola v podaní Viery Špinárovej pieseň Ukolébavka promov lásku z roku 1979. Spievali ste uspávanky aj svojmu synovi, Vierka?
1: Tak Adam, to je úžasný, že Adam je teďka kapelník a manažer. Jak byl malinký, tak jsme vlastně, já jsem někde furt lítala po koncertech a my jsme se takhle v podstatě nějak setkali až později a to teda zase jsme spolu zase furt.
0: Takže teraz mu môžete tie uspávanky spievať po hoteloch, keď spolu chodíte na koncert.
1: On už je veľký. On to spívá mojim vločce a svojí dceři Johance. No.
0: Takže už ste babička?
1: Ja som babička, som hrdá babička, šťastná babička. Každý říká, ježiši, ty si říkáš tak, ako, že si babička. Ja říkám, ja tady s týmhle věcma fakt nemám problém. Ja klidne řeknu, kolik mi je roku a klidne přiznám, že som babička, klidne přiznám, že žiju teďka sama, že som single, že som byla dvakrát oddána, že som dvakrát rozvedená, ale takový život, ja som za ten život strašne vděčná, som ráda, že, jak se říká, že človek, když vyletí komínem, takže má byť opotřebovaný, jo, takže je to fakt, že som sa hodne sklidnila, som ráda, že som sa sklidnila a som taková kvočina, chtěla bych ty moje děti a vnučky a rodiče moje a všechny mít tak pod sebou, proto jako dávám dokupit ten baráček. Opravdu si žiju na svém baráčku a jezdím po koncertech a takže oni mě, ty lidi tak vyplývnou na těch koncertech, že já potom jsem ráda, že pár dnů jako si odreaguju a nesmí to být dlouho, protože je to fakt, že potom člověk už zase, jak to říkám, no, ono to chce mít svoje chvíličku si odpočinout a zase jít pracovat, odpočinout, pracovat. Ale je to fakt, že mě to, už to není tak, když mi je 20, jako.
0: Na čo hovorí teda vaša vnučka na vašu muziku, na vaše pesničky?
1: Čím je starší, tak je...
0: Máte zatiaľ len jednu vnučku?
1: Nemám jednu, chodí do první třídy, začala chodit na piano. Čím je starší, tak už tomu začíná více rozumět, ale ona říká, prosím tě, nespívej, jako jak když jsem si třeba zaspívala, třeba u mě doma. A říkám, proč ne? Nebo poslouchej, to zpívá babička. A říkám, no to zpívám já. Ne, to zpívá babička. Já říkám, já ti nerozumím, jak můžeš říkat, že když já jsem ta babička, ale ne, to je babička zpěvačka, a já jsem kdo potom? No ty jsi z chalupy, ne? Takže tak to je, ale teď už to ví, teď už chápe. A je to fakt, že ona už teďka taky bude mít první přehrávku na piano, tak taky na to takhle říkali, že ukázali velký sál teďka, si sedla, že prostě celá takhle sklepala. Mm-hmm. Že ona je taková jako taky trošku tremiská, já jsem říkala, Janku, nic si z toho nedělej. Já do dneška, a čím jsem starší, tak vždycky mám takové, to je takový ten pocit zodpovědnosti, aby to dobře dopadlo. Protože vím, že kdyby si z toho nic nedělala, a vím to z mých zkušeností, že když jsem vletěla na to pódium, tak vždycky se něco stalo. Vždycky musí být takový ten moment před tím koncertem, se zastavit, v té hlavě si to nějak srovnat, uklidnit se. No ale jako když tam už přijdou vždycky ta první věc, jako to se tak potom, ta druhá to se tak rozloží, no a potom už je to v pohodě.
0: Už jste doma.
1: Ano.
0: Takže paní Špinárová, děkujeme velmi pěkně, že jste si našli čas aj na tuto reláciu na Slovenský rozhlas. Želám vám, aby se vám na koncertoch darilo tak, ako sa vám darí, aby boli stále vypredané sály a aby vám to ešte tak, ako vám to spíva, spívalo veľmi dlho. Všetko dobré.
1: Já strašně moc děkuji a já doufám, že ještě to Slovensko prolomím a že ještě tady si párkrát zakoncertuji. Děkuji vám.

oči a tvý srdce, v odraze vidím vždy tvůj smích. Já vím, že nemám už tu šanci, ale pokud měla bych, řekla bych díky, že jsi skvělá.

0: Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste Sydneyho Youngblooda, Sit and Wait. 9. IMT Smile, Čo ak. 8. Dalibor Janda, Snad sem si jí měl všímat víc. 7. Postup do výročnej hitparády, Zuzana Smatanová, Mama mala pravdu. 6. Kenny Rogers, Lucille. 5. Peter Nať, Až sa znova narodím. A 4. Druhý dnešný postup do výročnej hitparády, Ricky Poveri, Sejla Sola Que Amo. 3. Marika Gombitová a Miroslav Žbírka, Tajnosľubná. A na dvojke je Afrik Simon, Hafanána. Jednotka stále patrí Eve Kostoláňovej, Zem dávnych lúk.
1: Prvé miesto.

Pokračujeme skladbou zo známeho svetového repertoáru. K známej pesničke Muž a žena napísal text Zoro Laurinc a Eva Sepešiová pesničku naspievala v roku 1980 a dodnes sa sporadicky táto skladba reprízuje.

Nemienime sa tu na Malom Krivane zdržiavať dlhšie, ako je potrebné, pretože tu poriadne fučí poriadne studený vietor, takže som sa musel uchýliť za takú kruhovú kamennú stienku, aby som mohol tento vrcholový vstup nahrať. Preto rýchlo pokračujem v čítaní Kálalovho textu. Na Kriváni hovieli sme si na výsluní celé 2 hodiny. O 3:30 sme povstali k odchodu. Zamierili sme do údolí váhu smerujícího, tak asi k Turanum. Piešinky nebylo žiadne, není tu lesov, málo kdo sem príde, kde by sa tedy vzala piešinka. Spád byl príkry, tak sme si všichni naříkali, jak sa nám kolena tresou. Najednou svažovala sa strán tak príkře, ako strecha. Takže sme jeden za druhým padali a zjížděli dolu. Co potom nastalo, nikdy v živote sem neprožil. Strán byla ešte príkrejší a porostla trávou až po ramena. Takže si neviedel, kam vstoupíš. Udeláš krok a letíš z balvanu do hloubky. Niekdy sa ocitneš medzi balvany a zhnilými kmeny a vylézáš rukami a nohama si pomáhaje. Takový stav naplnil nás energii. Nikto již nenaříkal na třesení kolen a na hlad. Dušanko častej opakoval: pozor, nech si nezlomíte nohu. Kolikrát sem padl? 50krát? Nebo 100krát? Kdož to ví? Telo plné modřin, šaty zašpinené. Nikde tu nebylo stopy po človeku. Sem lidé ani stáda nehoní. Konečne sme sešli dolu do lesa. Ale pořád nebylo žádne cestičky. S rázným údolím prudce tekl potok po balvanech. A nebylo iné rady, než přece jíti potokem. Vlastne skákať z kamene na kámen. Skočíš a kámen se po tebou zvráti a ty padneš do vody jednou na ruce, jednou na znak. Chvíle strašná. K tomu všemu prišla noční tma. Co delať? Navrhl sem, abychom prenocovali za balvanem u potoka na lúžku z kapradí. Už sme sotva uvideli, kam skočiť. Obuv sem měl promočenou, voda veľmi studená, Dušana rozbolel oko a musel si je zavázať. Na mnohém míste nebylo kamení a tak sme se brodili vodou. Zahlédl sem cosi bílého. Sehnu se a papír. Volám radostne, že vidím stopy lidské kultury. Už brzo musí nastati lepší cesta. V tom vyšiel měsíček. Brzy sme uvideli pri potoce požatou trávu. Když sem iný chodí, i nám se tady půjde dobře. Mínili sme. A šlo se opravdu již dobře. 10 hodín v noci zaslechli sme psí štěkání a za 4 hodiny potom mlínsky klepot. Do mlína, navrhl sem. Tam jistě mají chléb a kyš.

0: Zdá sa, že putovanie Karla Kálala a Dušana Makovického sa skončilo napokon šťastne. Byli sme do Vturanech. Mlín je na témž potoce, ktorým sme putovali. Drevená chalupa, to je slovenský mlín pod horama. Usedli sme si na dvorek a pochutnávali si na chlebie a kyšce. Dušan a ja lehli sme si do stodoly, kdež nám mlinárka slámu a periny ustlala. Nebylo to ponejprv, co sem putuje slovenském spal ve stodole. Tenkrát sem se vyspal výborne, ani mlinského klepotu, ani psího štekání sem neslyšel. Však byl to také telocvik. Kroky, skoky do dálky, do výšky a do hloubky, rozkoky, podřepy, drepy, podpory, ležmo vpřed, vzad a pro nejznamenitejší výkony naše, ako bylo zjíždení po zádech i po břiše, telocvik náš nemá ani názvu. K tomu ešte mnohé knajpianské aplikace, chůze ve vode, sedací koupel a různé střiky. Kdož by neuvěřil, že sme dobře spali. Nicméně ráno mne bolelo v krku. Doktor medicíny, tentokrát ve stodole ordinujúci, konstatoval zánět mandlí. A tak sme změnili plán. Nešli sme do Oravy, nýbrž vrátili sme se vlakem do Žiliny. Takový byl konec mé pouti na Malý Kriváň. Nemohu jej zakončiť bez mravného naučení. Necestujte po horách bez průvodce a berte si dostatek potravy. Makovický musel ešte ráno odjeť k porodu a na odpoledne byl telegraficky povolán do svatého Mikuláše. Mirko, to sa podobá, tento popis presne našej túre, našim zážitkom, ktoré sme absolvovali prednedávnom.
1: No presne, musíme mať všetci poriadnu dávku potravín, aby sme včas doplňali energiu a vládali bojovať a zdolávať nielen tie prevýšenia, ale aj to počasie.
0: A ten sprievodca, to je vlastne GPS však a mapa.
1: Tak, presne tak. GPS je náš veľký kamarát, lebo bez toho by sme určite nenašli tie dve útulne predchádzajúce noci, lebo jednak po tme, jednak v mle. A mali by sme to veľmi komplikované bez toho GPS.
0: A absolvovali sme až teda na niektoré výnimky aj tie pády, aj po chrbte, aj po bruchu. To sa týka najmä mňa.

Milí poslucháči, reláciu Huzličky z Javora pre vás dnes pripravili Mirka Záhumenská, Miloš Krmíček a Marián Minárik. Nech vám dobre ladí a do počutia.